daara ji tol bi liggey bi bañu ziaré ndokel gërëm jabotou cheikh modou mustapha karim daara dem ba diwaru ko cheikh modou fadel mbacké ñaanal serigne abou baraka yagg wër ak nara eglang bala jabotou cheikh modou fadel wa ñu ngi koy ziaré jabotou cheikh modou lamine daara borom mbacké ka joro guy mbindi ziaré jabotou cheikh modou bazir borom bek mak tarbe kep ko xamanteni ya ñu fay baye xel ba buñ ci joyé ziaré jabotou serigne seydi mbacké mo serigne abdoulaye lahad nonan koy ziaré jabotou serigne cheikh mbacké mom serigne abdoul khadir mbacké kassalika wa ke serigne saibou mbacké du len massa faté nonan koy ñaanal serigne cheikh mbacké mu yag fi tanda wér jabotou serigne abdoulaye mbacké borom derbi mo ñangi len dunuy jabotou serigne ibrahima mbacké yallaay bur ba dunuy ko ndokkel jabotou serigne sarri jité ko ci serigne cheikh mbacké ba ci serigne mamoun mbacké